Achène, mouche, Achène, chcou být jako kůň a fůra sena. Je to taký návyk, kde vonia růža